0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte

0: exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Míša a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
12: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Beer Go!
12: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Pizzu Giuseppe. Nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
8: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, je se všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
4: Super.
5: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
2: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla,

0: Bonbon? Bonbon!
1: Feel bonbon!
2: Ricola!
1: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.

0: dříve, kde si jim zprfek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
3: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
4: Nová Toyota RAV4.
3: A táta říká, že jednou bude moje.
5: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
6: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 kuře kilo a Gambrinus Original 10 za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle? A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Takže jedeme za Šulcíkem?
11: Neboj, jsme na cestě, pasta.
12: Bonjour!
13: To bude asi pro tebe, co?
11: Předávám.
14: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
13: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
15: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
18: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
19: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
20: Let's go to the store then.
19: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
21: She has them!
22: Way to get the whole card in.
19: Welcome.
23: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
24: Nektarnky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, zdravé mlsání od Barry Jones, jako sušené mango, cashew oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu. Ale... do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
6: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně s Penny. A navíc v akci Tvaroh tučný Karlova koruna za 14,90. Penny.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
12: Je to věc?
13: Jo, ale má svoji osobnost.
12: A uzvednu to?
13: To ne, ale není těžké to ovládat.
12: Máme to doma?
13: Ještě ne, ale už v září.
14: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
15: Jo, tady je vaše zásilka.
16: Chope.

0: jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
0: Super.
2: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: S kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
3: Nová Toyota RAV4.
2: A táta říká, že jednou bude moje.
4: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
5: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který

0: Přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Intimní mycí pěnačili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
15: She has them!
16: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
18: Tyjo, podepsaný kopiteli.
19: Le filet tendu entre deux.
20: Zdar, hoši.
18: Čau, pájo.
21: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
20: Snad stojí, ne?
18: Jasně, tady normálně.
21: Stojí.
20: No 7 mega.
21: Oh, co jsem si i typoval.
22: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
23: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
24: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
25: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarnky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
9: Já taky.
10: My taky.
11: Já taky.
8: Úsměv.
9: iPhone.
12: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
13: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
20: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
21: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
23: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
24: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
25: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
24: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
26: Takže jedeme za Šulcíkem?
27: Neboj, jsme na cestě pasta.
28: Bonjour!
29: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
30: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
29: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
31: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
32: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
33: Let's go to the store then.
34: Hi!
0: how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
0: Welcome.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mrožík.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
9: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
12: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
13: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
14: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
15: Le filet tendu entre deux.
16: Zdar, hoši.
14: Čau, pájo. Ahoj.
17: Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
16: Snad stojí, ne?
14: Jasně, tady normálně.
17: Stojí.

0: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
4: She has them!
2: Let me get the whole card in.
5: Welcome.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Cípěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
13: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
14: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba vybavený nerezový sporák Amika s 11 programy nebo QLED televizi TCL s realistickým obrazem. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Míša a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
11: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
15: Ano!
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
18: Tak ještě prosím srovnejte děti.
17: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
19: Takže jedeme za Šulcíkem?
20: Neboj, jsme na cestě, pasta.
17: Tady je to. Entre
21: deux parasols.
22: Bonjour!
23: To bude asi pro tebe, co?
22: Předávám.
24: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
23: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
25: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
26: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
27: Já taky.
28: My taky. Taky.
29: Já taky.
30: Úsměv.
31: iPhone.
32: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
33: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
34: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
35: Let's go to the store then.
34: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.

0: Yes, she has them.
1: You got the whole card in.
0: Welcome.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: dříve, jestli je perfektní.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: 600 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: S kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám

0: když se smějeme. A mamka? Ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
1: Nová Toyota RAV4.
0: A táta říká, že jednou bude moje.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky

0: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Tyjo, podepsaný kopiteli.
5: Le filet tendu entre deux.
6: Zdar, hoši.
7: Čau, Pájo.
8: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
6: Snad stojí, ne?
7: Jasně, tady normálně.
8: Stojí.
6: No 7 mega.
8: Oh, co jsem si i typoval.
9: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
10: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
11: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Mini, s Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
16: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Už jsi byl na tobogánu?
18: Jasně, nejsem žádná bačkora.
19: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
12: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
20: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
23: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
24: Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
25: Hned tam jedu.
24: Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
27: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
28: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus.

0: až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutain Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutain. První pomoc pro vaše oči.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba IPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
2: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.

0: Banku z FIFA World Cup Meal.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Mega výprodej je právě tady. Léto v ASKO Nábytek startuje ve velkém stylu.
3: ASKO Nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Takže jedeme za Šulcíkem.
10: Neboj, jsme na cestě, pasta. Tady je to.
11: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
10: Předávám.
12: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
14: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
9: Intimní mi cípě na Chillin' Orange.

0: s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
2: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
3: Bez.
2: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Už jsi byl na tobogánu?
5: Jasně, nejsem žádná bačkora.
6: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
7: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
8: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba IPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou...

0: zažívací potíže. Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zátok.

0: rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden vejce M v Bilaklubu za 44,90 a máslo v Bilaklubu za 19,90. Bila.
2: Tyjo, podepsaný kopiteli.
3: Le filet tendu entre deux.
4: Zdar, hoši.
2: Čau, Pájo.
5: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
4: Snad stojí, ne?
6: Jasně, tady normálně.
5: Stojí.
4: No 7 mega.
5: Oh, to jsem si i typoval.
7: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
8: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
10: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
15: Bez.
14: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
16: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
19: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Už jsi byl na tobogánu?
21: Jasně, nejsem žádná bačkora.
22: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
23: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
25: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
26: Vzpomínáte? To byla doba.

0: přístrojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
5: Asko nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Billa klubu za 44,90 a máslo v Billa klubu za 19,90. Billa.
14: Už jsi byl na tobogánu?
15: Jasně, nejsem žádná bačkora.
16: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
17: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
18: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
19: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
20: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
21: Takže jedeme za Šulcíkem?
22: Neboj, jsme na cestě pasta. Tady je to.
23: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
22: Předávám.
24: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
23: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
25: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
26: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
27: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
28: Bez...
27: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
29: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
30: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obě.

0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
4: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty prďo.
7: Wow. Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba úspornou lednici značky Gorenje a využij výraznou 90% slevu na malý domácí spotřebič. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené

0: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší.

0: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
1: Už jsi byl na tobogánu?
2: Jasně, nejsem žádná bačkora.
3: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
9: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
10: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
11: Bez.
10: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
12: Tyjo, podepsaný Kopitely.
13: Zdar, hoši.
14: Čau, pájo.
15: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
13: Snad stojí, ne?
14: Jasně, tady normálně.
15: Stojí.
13: No 7 mega.
15: Oh, to jsem si i typoval.
16: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
17: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
18: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

lovku žádný strachy. Chceš kovboj v Colorédu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba úspornou lednici značky Gorenje a využij výraznou 90% slevu na malý domácí spotřebič. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
5: Asko nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
10: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: kdekoliv. Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Takže jedeme za Šulcíkem?
7: Neboj, jsme na cestě, pasta.
8: Tady je to! Bonjour!
9: To bude asi pro tebe, co?
7: Předávám.
10: Nazdar, Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
9: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
11: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
13: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
20: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
21: Bez...
20: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
22: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Pojď, pojď, pojď!
5: Jo, jo?
4: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
8: Dobrý por.
9: Auvajs, co to bylo?
8: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačí a limetky.
12: Víte se, jak olvej, jasný?
13: Jasný!
14: A navíc fakci? Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90. Penny.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
17: Hned tam jedu.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
19: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
20: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
19: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku.

0: Proto důvěřují vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
5: Oral-B. Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty brďo.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
11: She's crazy like a fool.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
2: Asi?
3: Jsem balón ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Sun z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
7: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
9: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
9: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba úspornou lednici značky Gorenje a využij výraznou 90% slevu na malý domácí spotřebič. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
13: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
16: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
17: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
19: Tyjo, podepsaný kopiteli.
20: Le filet tendu entre deux.
21: Zdar, hoši.
22: Čau, pájo.
23: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
21: Snad stojí, ne?
22: Jasně, tady normálně.
23: Stojí.
21: No 7 mega.
23: Oh, co jsem si i typoval.
24: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
25: Pěna čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
26: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
27: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data bezpečná.

0: nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
3: Bez.
2: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
4: Go.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba úspornou lednici značky Gorenje a využij výraznou 90% slevu na malý domácí spotřebič. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko Nábytek startuje ve velkém stylu.
5: Asko Nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
9: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
10: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Už jsi byl na tobogánu?
12: Jasně, nejsem žádná bačkora.
13: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
18: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
19: Bez.
18: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
20: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
21: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
23: Takže jedeme za Šulcíkem?
24: Neboj, jsme na cestě, pasta.
25: Tady je to.
26: Filet tendu entre deux parasols. Le soleil.
27: Bonjour.

0: To bude asi pro tebe, co?
1: Předávám.
2: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
0: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
3: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
4: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: she baby seems perfect.
1: Trosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
4: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
5: Nová Toyota RAV4.
4: A táta říká, že jednou bude moje.
6: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
7: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
8: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
9: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale ušetří.

0: slevovými kódy na alza.cz.
1: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Nakup letní vůně Ambipur na alza.cz.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: služba, tísňová linka. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky.
8: Úsměv.
9: iPhone.
10: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
11: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 17 hodin na Očko Star.
12: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte,

0: které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Vicky,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švanc.

0: a premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
5: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
6: A navíc fakci, Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
4: Tady je vaše zásilka.
5: Chlape, jste všude.
4: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
5: Super, tak hezký den.
6: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované

0: Složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
1: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibo.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.

Dig.

Rednecks. Shocker. The Rednecks.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.

0: Vezmi si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Pojď! Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
5: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
11: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
10: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
14: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
15: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Dobrý por.
8: Co to bylo?
7: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
10: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
11: A chutná to.
10: Fermato, chutná to.
12: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014.

0: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nájkový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
12: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
13: Ty brďo.
14: Wow. Prosím.
12: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
12: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Oh. Prosečník, který není spocený?
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
4: Nová Toyota RAV4.
3: A táta říká, že jednou bude moje.
5: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
6: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
7: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Nakup letní vůně Ambipur na alza.cz.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
11: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
1: Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
4: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
10: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
9: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

Díky. Krásný večer, krásnou noc, krásný život. Ahoj!

0: Blanka.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Míša a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.

0: z FIFA World Cup Meal.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
1: A dost. Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže, bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
8: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
9: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Naučte své děti lépe hospodařit.
11: My už to měsme.
10: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám.

0: nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
1: Tady je vaše zásilka.
2: Chlape, je se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky.
4: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba IPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Billa klubu za 44,90 a máslo v Billa klubu za 19,90. Billa.
7: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
8: přenést na bezpečný účet.
9: A kdo volá?
7: Vaše bankéřka.
9: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
7: Nemáte?
9: Cože? Tak tu máte.
10: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
11: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
10: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
5: Už jsi byl na tobogánu?
6: Jasně, nejsem žádná bačkora.
7: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Hungry again.
3: Asi?
4: Sin balón ahora.
1: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.

0: Partners banka. Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
4: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 17 hodin na Očko Star.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymkova,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrada.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, siši kulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prďo.
16: Wow.
17: Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB.

0: a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý por.
7: Co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
9: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

telegram s adresou svět, píšu v něm pět líbných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí, chtěl bych jen vidět zář očí.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: A navíc fakci? Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.

0: Rádia Mini. Kdekoliv.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
2: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.

0: služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
15: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
18: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 17 hodin na Očko Star.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
15: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
19: Tereza,
15: Maškova,
19: René Dan,
15: Monika Tymkova,
19: Petr,
15: Švancara,
19: Martin,
15: Hrada.
4: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykové látky až po samotným přelnu.
8: Správně, slyšíš?

0: čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
2: Nech do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
8: A vrátil se mrožek.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
9: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajištění nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
10: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
12: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
14: A skvělý nábytek.
15: Žijeme to s vámi.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
20: Moment.
21: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
22: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
23: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček.

0: Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Intimní micípě na Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Chcete šetřit jen na ceně?
5: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
6: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
7: Takže jedeme za Šulcíkem?
8: Neboj, jsme na cestě pasta.
9: Tady je to!
10: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
8: Předávám.
11: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
10: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
12: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
15: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
16: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 17 hodin na Očko Star.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maškova,
18: René Dan,
19: Monika Timková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
18: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelunu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
4: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
5: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
16: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
17: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
18: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
19: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

0: chutná dovolená.
1: Intimní mici pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Vícku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, Boží. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Dnes v 17 hodin na Očko Star.

0: sí, bebe, sí, es perfecto.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
3: Así?
4: Sin balón ahora.

0: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
7: Jo, tady je vaše zásilka.
8: Chlape, je se všude.
7: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
8: Super.
9: Dopřejte si krásu bez hranic s novým a menším fénem Dyson Supersonic Travel. Datart.
10: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linol Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat. To musíte zažít.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
20: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
21: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
2: Bez.
1: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
3: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
5: Moment.
6: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám

0: výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná: drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
3: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
7: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
12: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
14: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. Už za chvíli na Očko Star.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
8: Asko nábytek.
9: Žijeme to s vámi.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
3: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
4: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
6: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
15: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
4: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
16: Bez.
4: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
17: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte.

Teď mi dovolte, abych na pódium pozvala první dva hosty. Takže poprosím tě, Klárko, se svým břichem. Klára Vytisková! S Klárkou si dáme písničku, kterou jsme natočili spolu, Toxic Girl. Krásný.

Stoupíme tak všichni, ne?

Tomáš a Honza.

0: nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.

0: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun, sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ivanka.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
9: Hned tam jedu.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
12: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
14: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymkova,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Návykové látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Na kytaru nám zahrál Martin Kobot! Napsal nějaké texty. Na basu a na kontrabas Tomáš Lacina!

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert.

0: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
1: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
2: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
3: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You intensified.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
5: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tyjo, podepsaný kopiteli.
3: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
4: Čau, pájo.
5: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
3: Snad stojí, ne?
4: Jasně, tady normálně.
5: Stojí.
3: No 7 mega.
5: Oh, co jsem si i typoval.
6: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
8: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
9: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin.

0: Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
0: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
8: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Vísku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty prďo.
17: Wow.
18: Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Let's go. Real slow. Did you see that? Yes, he is perfect.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Pirel Aktiv půl litru různé druhy za 18,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
8: Hned tam jedu.
7: Datart. Opravdový elektronik.

0: elektrospecialista.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
7: Jedině od Chibo.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
5: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
10: Takže jedeme za Šulcíkem?
11: Neboj, jsme na cestě, pasta.
12: Tady je to. Bonjour.
13: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
14: Nazdar, Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
13: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
15: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
16: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Katart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Už jsi byl na tobogánu?
2: Jasně, nejsem žádná bačkora.
3: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Intimními cípě na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
10: Bez.
9: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
11: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: dříve, kde si je zpětek.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Konečně léto. Slunko udí.
6: Příroda prudí.
7: A vrátili se mraži!
8: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
8: Mrož dělá léto.
9: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
10: A skvělý nábytek.
11: Žijeme to s vámi.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
8: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
11: My rozhodně nejsme úplně stejný.
12: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
13: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
14: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
15: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
17: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
23: Tyjo, podepsaný Kopitely.
24: Le filet tendu entre deux.
25: Zdar, hoši.
23: Čau, pájo.
26: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
25: Snad stojí, ne?
23: Jasně, tady normálně.
26: Stojí.
25: No 7 mega.
26: Oh, to jsem si i typoval.
27: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
28: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
29: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím ti pomalu. Až jednou řekne, že tohle se muselo stát. Má cenu ti říkat, jak moc tě mám rád. Až jednou řekneš, nezlob se, teď už je čas. A po zádech nám bude běhat vráz. Až jednou řekneš, tohle není můj sen. Jen prosím, nezapomeň.

0: No prosím. Prosím.
1: Dáš si se mnou cajdáka.
0: Prosím?
1: Cajdáka.
0: Cajdák, já jsem to tady představil jako šanzonierku, prostě cajdák.
1: Dobrý cajdák, není špatný, mám nádhernýho cajdáka. Mám andělské sbory.
0: To je můj bratr. No.
1: Momentálně jsou to andělské sbory.
0: No někdo v té rodině musí být anděl.
1: Ale sluší mu to, víš. Honziku, děkuji. Za mostem v úzké ulici je krámek zdáti vonící. Meduňkou, rdesnem s kožicí, ale hlavně, ach jo.

0: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Billa klubu za 44,90 a máslo v Billa klubu za 19,90. Billa.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Tyjo, podepsaný kopiteli.
4: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
3: Čau, pájo.
5: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
4: Snad stojí, ne?
3: Jasně, tady normálně.
5: Stojí.
4: No 7 mega.
5: Oh, to jsem si i typoval.
6: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
7: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
8: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
12: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
15: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
22: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
23: Bez.
22: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
24: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy.
25: Baby, don't be standing. I'm gonna give you all we give.
24: Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadly tvých očí.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
9: Důležitý den ale vám však dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
10: Takže jedeme za Šulcíkem?
11: Neboj, jsme na cestě, pasta.
12: Bonjour!
13: To bude asi pro tebe, co?
14: Předávám.
15: Nazdar, Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
13: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
16: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
17: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
19: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
20: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
21: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
22: Bez.
21: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
23: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
24: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
23: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
25: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
26: Už jsi byl na tobogánu?
27: Jasně, nejsem žádná bačkora.
7: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
28: Intimními
0: Vinici pěna čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
6: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Tymkova,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrada.
14: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis.

tak jdi, nebo věš, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík.

0: zalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Tyjo, podepsaný kopiteli.

0: Le filet tendu entre deux.
1: Zdar, hoši.
2: Čau, Pájo.
3: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
1: Snad stojí, ne?
2: Jasně, tady normálně.
3: Stojí.
1: No 7 mega.
3: Oh, to jsem si i typoval.
4: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
5: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluň. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
12: Bez.
11: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Už jsi byl na tobogánu?
16: Jasně, nejsem žádná bačkora.
17: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
18: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
19: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
23: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Miký,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dán,
25: Monika Tymkova,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrada.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
35: Trhala rekordy sledování.

0: tu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Divokej byl, kluci, děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: Až budete taky tak starý, my vám doplatíme. Díky.

Jako je třeba teď, mám 1000 otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano!
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?

0: a všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden vejce M v Billa klubu za 44,90 a máslo v Billa klubu za 19,90. Billa.
6: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Takže jedeme za Šulcíkem?
9: Neboj, jsme na cestě, pasta. Tady je to!
10: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
9: Předávám.
11: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
10: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
12: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
17: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
18: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
19: Už jsi byl na tobogánu?
5: Jasně, nejsem žádná bačkora.
6: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
20: Zvězku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hodně vrávy.
1: No ty koky.
0: Odpačil jsem od temy a somar bez merovky.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávy.
1: No ty koky.
0: Teraz točím reklamu na súťaž o forsiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávy.
1: No ty koky.
0: Pošli 20 trubiek odaj z lového papiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vrávy.
1: No ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a k tomu iné veci stupidné.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
11: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
12: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k

0: Nám. T-Mobile.
1: Tyjo, podepsaný Kopiteli.
2: Le filet tendu entre deux.
3: Zdar, hoši.
1: Čau, Pájo. Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
3: Snad stojí, ne?
4: Jasně, tady normálně.
1: Stojí.
3: No 7 mega.
1: Oh, co jsem si i typoval.
5: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
9: Bez.
8: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
13: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
15: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
5: Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
4: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
6: Tereza,
4: Maško,
6: René Dan,
4: Monika Tymková,
6: Petr,
4: Švancara,
6: Martin,
4: Hrana.
7: Jsme přátelé?
0: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
3: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
17: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prďo.
8: Wow. Prosím.
17: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
16: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
17: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme objekt neutahání. Každý výlet je teď mnohem.

0: největší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
1: Nová Toyota RAV4.
0: A táta říká, že jednou bude moje.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce M v Bila klubu za 44,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
7: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
8: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Takže jedeme za Šulcíkem?
10: Neboj, jsme na cestě pasta. Tady je to!
11: Bonjour! To bude asi pro tebe, co?
10: Předávám.
12: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
14: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Už jsi byl na tobogánu?
17: Jasně, nejsem žádná bačkora.
18: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
19: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
21: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
22: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
23: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
24: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
25: Bez.
24: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
26: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo.

0: pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
4: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba IPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
10: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Tyjo, podepsaný kopiteli.
12: Le filet tendu entre deux.
13: Zdar, hoši.
14: Čau, pájo.
15: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
13: Snad stojí, ne?
14: Jasně, tady normálně.
15: Stojí.
13: No 7 mega.
15: Oh, to jsem si i typoval.
16: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
17: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
20: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
21: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
22: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
23: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
24: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
25: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
26: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart. Opravdový elektrospecialista.
27: Už jsi byl na tobogánu?
28: Jasně, nejsem žádná bačkora.
29: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
30: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
31: Přivítejte Adama Mišíka,
32: Moniku Bagárovou,
31: Jakuba,
32: Rybo,
31: Tomáše Zástěru,
32: Mikýř,
31: Tereza,
32: Maško,
31: René Dan,
32: Monika Tymková,
31: Petr,
32: Švancara,
31: Martin,
32: Hrano.
33: Jsme přátelé?
34: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?

0: Látky až po samotným přelnu.
1: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prďo.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
7: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
0: Jedině od Chibo.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
8: Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit, pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap, kap, Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bakárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
6: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nájkový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
16: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty prďo.
18: Wow. Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně z Penny. A navíc v akci tvaroh tučný Karlova koruna za 14,90. Penny.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
8: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

ten pravdu má, tak nalej nám vína na mojí kytaře, struny už reznou se zdá.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba PPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Takže jedeme za Šulcíkem?
6: Neboj, jsme na cestě, pasta.
7: Tady je to! Filet tendu entre deux
8: parasols. Bonjour!
9: To bude asi pro tebe, co?
8: Předávám.
10: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
9: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
11: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy.

0: Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Intimními cípy na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
5: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
15: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.